Mádra je telo hodné na titulku L. A hoci ju nikto nikdy nevidel, mal ju každý

skvurně žovítěš, aspoň mi zvon daj. Skvurně žovítěš, aspoň ma pobozí.